0: Jsou 4 hodiny na Rádiu B.
1: Sýnej s Rádiem B.

I'm used to it by now. Just breathe. Just breathe.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz. Closing time, it's closing in.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Konflikt mezi vládou Andreje Babiše a prezidentem Petrem Pavlem kvůli delegaci na summit NATO v Ankaře zaznamenali i evropští politici. Česká vláda čelí kritice za postoj k obraně a výdajům na válku na Ukrajině. Někteří vidí v účasti Petra Pavla, bývalého předsedy vojenského výboru NATO, potenciál pro lepší vysvětlování české pozice. Ondřej Prokop, zastupitel hlavního města Prahy a kandidát hnutí ANO na primátora, oznámil, že končí ve všech svých politických funkcích a nebude kandidovat v nadcházejících volbách. Toto rozhodnutí zdůvodnil každodenním tlakem médií, kterému čelil. Tento krok překvapil mnohé jeho podporovatele a přináší otázky o budoucích volbách v roce 2024. V České republice se zvyšuje počet lidí s nadváhou, začínající obezitou nebo prediabetem. Pojišťovny ve spolupráci s onkology a praktickými lékaři nabízejí různé preventivní programy, které mají pomoci změnou životního stylu zamezit rozvoji chronických onemocnění. Cílem je motivovat občany k aktivnímu přístupu ke zdraví v roce 2024 a dál. Čeští fotbalisté skončili své účinkování na mistrovství světa po porážce s domácím Mexikem, kde po zlepšeném výkonu ve druhé půli vyhráli 3-0. Český tým tak z turnaje odjíždí s jediným bodem, který získal v základní skupině. Tento turnaj ukázal na potřebu dalšího rozvoje a zlepšení českého fotbalového mužstva. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Jo, krásný dobrý den, krásné dobré ráno, je nám dáno a vy posloucháte Radio B. U Majku se hlásí bílý muž s černým srdcem. Zdá se, že tady MC Marky a jeho pořad Black Eye Top. No jasně, vzal jsem zase pěkný hrnec a nakopal jsem to tou správnou muzikou. Funky, soul, jazz, rock and roll, budeme se rapovat, budeme se stepovat. Ha, ale hlavně, to bude vejlet do posledních 100 let taneční muziky. No tak pojďme na to!

Brada. Pravidelně jednou za 14 dní a pak v pravidelných opakování. Přesně tak, 120 minut té nejlepší černé muziky. Tak co? Are you ready? Já teda rozhodně jo.

Soul Brada. Udělejte si pěkný místečko, ať jste kdekoliv, ať jste na dovolení nebo doma. Bude to soda. A vám slibuju, jakože jsem bílý muž s černým srdcem. Tak jo, miluju tohle rádiu, miluju celý svět, protože jsem funky man. The Funk Soul Brada. The Funk Soul Brada. No a co potom bude první? Duši vír, přichází otázka a pan Shakespeare. To be or not to be, tak já říkám, já teda rozhodně jo. Beat. Přichází Maceo Parker a jeho slavný band. To be or not to be, no tak jo, pěkně volme doprava, protože dobrá muzika se pouští vždy pěkně nahlas. Tak pojďme na tu lidičky, čau.

jasne, požárny funky náš sa pekne ze začátku byť či nebyť, nebo pít či nebyť, no tak to je teda dobrá otázka. Hele, volala mi tady k Karla, volala mi tady Lina, či je tohle vina, že přichází týpek a zazní boogie woogie Mr. Brina, tak tenhle týpek, dámy a pánové, ten to umí, posílá vám do uší Wild West Boogie, to znamená, že přicházíme do 30. let, přesně takový je náš pořád Black Eyed Off.

Tam wow, posloucháte tu nejdivočejší show na celém světě, posloucháte Radio B a od Majku se hlásí bílý muž s černým srdcem MC Marky. Tak jestli tohle z toho bylo boogie woogie, přichází Mr. Rock and Roll, Big Sandy, The Joyce, to třetí věc našeho programu Black Eyed Top, takže to posíláme na plný pecky.

No jasně, rock and roll, to je na naší stanice Starlight, to je tradice, posílám vám další pecky do vaší palice. No, co pak to přijde za styl, dopak to ví, no jasně, vždy pátá skladba, přichází Mr. Hip Hop, asím pro dobrý týpek, který si říkal Ali D, hit him in the head, přímo do hlavy, oho, posíláme salvy, dobrý beaty, co mi na to?

Mr. Rap, oh, já říkám hej, forever, hip-hop, hurray, ale jdi v horkém dni, tělem hni, no jasně, jedeme dál. Měli jsme tady funky, měli jsme tady boogie-woogie, měli jsme tady rock and roll a teďko rapovou muziku. Pokračujeme dál v tomhletom skvělý mixu a já tady zamíchám zase něco pro jazzmeny, i když tam trošičku beatu a 90. let stále zůstávám. Co vy na to? Mně se to líbí, stále si to dávám. Tak jedeme dál.

No tak co lidi, co tomu říkáte? Tohle to byla výborná new jazzová záležitost. Delvon Lamar, Between the Mayo and the Mustard. Venku je pěkný vedro, no jasně, protože tady máme léto. Nafoukneme lehátka, čluny a lodě. Vyrazíme k vodě, protože žijeme ve skvělý době. Dáme tady nějakou 90kovou záležitost. Co vy na to? Něco ve stylu trošičku dance music. Always there. Posloucháte Black Eyed Top a stále jsme tu s vámi. Radio B a já se jmenuji MC Marky. Wow. Dance, dance, dance, dance like you. Mám to rád. Tenkrát jsem byl mladý.

Yeah. Always there. Tak trochu hecu, odali sme sa trochu dancu. Hej, volala me tady jedna slečna z Lince. Hej, Marky, proč nehraješ pana Prince? No tak jo, řekla mi, že on je funku grov. Dáme si tu pecku s názvem Get Off. No jasne, že mám rád tuhle tu pecku. Něco vám poviem, jestli ste v normálu nenormální, tak ste tady správne. Jdeme na to, pane Princi.

Get off, pane prince. No, díky moc, chlape. Doufám, že vás tohle ta muzika baví. Fajn topfu, servíruju chlebíček. Pošmákne si George i taky český pepíček. Frnci míchám, zvůně kýchám. Dámy a pánové, stále v 90. letech. Stále pokračujeme dál a slibuju, že už to zase pošoupneme o dekádu dál. Co vy na to? Stále to posloucháte? Stále nemáte dost? No, to rozhodně ne, protože teprve máme za sebou prvních 30 minut našeho skvělýho pořadu. Jsem tady pro vás a vy pro mě. Prostě jsme dokonalí. Jo!

Pa. Stále jsem tady s váma, dámy a pánové, a zdá se, že jsme se dostali do 80. let. Posloucháte broadcast pana MC Omary, hra na týkáry, barevný hadry, dále stále jedeme. Ve funku si budeme tančit dál. Co vy na to? Bustin' Loose a Jack Brown. Dobrá záležitost. Ostrá věc pro vaše uši. Stále jsem tu s vámi. Pojďte tančit. Yeah.

No tak co vy na to lidičky, člověče, 7minutová záležitost a něco mezi náma, tak tohle nejsou kabáti, ztracení či klus, ale Bustin' Loose, v rytmu se vlníme, na práci prdíme, basy v rytmu trdíme a jedeme dál, have fun, další pán a jeho klán a jeho kapela Fun Lab, have fun, doufám, že vy jste taky trošičku fun, teď už jedeme fakt v sedmdesátkách, takže ha, vyčešte si pořádný afra na hlavě, ha, vytáhněte nějakého pořádného starého bujka a vyrazte do ulice. Manhattanu, no, nebo do ulic vesnice, sice to úplně jedno, ale ta muzika je prostě super a stále šlapé. Radio B.

Say ho-ho-ho, no jasně, posloucháte stále Black Eyed to vysíláme z Roudnice nad Labem, poslouchá nás celý svět a právě o to jde. Razíme si teď ten svůj čas 70. let a přichází Bill Summers, takže ještě jedna poctivá 70-ková pecka. A fra na hlavě a pořádný kalhoty do zvonu. Jedeme stále dál a doufám, že vaše přijímače jedou na 100%, protože jinak to nejde. Ahoj.

No jasně, máme tady 52. minutu našeho programu Black Eintoff a jedeme stále dál, protože náš program je plnej sladkostí, no třeba Toffy ze soundtracku Coffee. No jasně, hraju zadáčo a nech si kámo paragon, nahustím ti do uší single s názvem Aragon. Pošoupnu to dál, jen trochu milý hochu, postavím James Brownovi sochu. A něco ti povím, je to můj vzor, prýma tvor. Ha, jedeme dál, tak tohleto je skvělá věc. A jedeme teda dál. Rozjíždíme druhou polovinu a už se trošičku odstaneme v 60. letech. No jo, hrajeme stále skvělou hudbu, tleskáme na druhou, nezapomeňte. Já jsem MC Marky, ten co má rád pivopárky. Pokračujeme dál a dále dál, páni a dámy a pány. A jsou tady pomalu jistě 60. léta, ty má vůbec nejradši. The Coffee, Aragon.

No, jak jsem slíbil, jsou tady 60. léta, Eragon, Roy, Ayers a my pokračujeme dál, 60. To byla neskutečná doba, kde se míchalo absolutně všechno. Bílá, černá muzika, funky, soul, Motown, prostě skvělá věc. A my si dáme takovou věc. Sono Preacher Man, takže tak trošičku i gospelíčku, co vy na to? Tahle ta věc se snad nikdy neohraje. Radio B.

No tak co, byl to soul s dávkou trošičku gospel music, tahle ta hudba má správný styl a rate, další pán na holení přichází Clarence Reid, tahle hudba, ta je prostě boží, tleskám, tančím, snad mě to nesloží, no jasně, protože je pěkný vedro, piju dobrou Coca-Colu a žvejkám vedro a budu ještě žvejkat dál. A šedesátky, prýma hrátky na Radio B.

tarána. Zdás, že to tady pěkně jde. Ve studiu je totiž Raut. Pozval jsem si dalšího kamaráda, Jackieho Wilsona, a ten nám bude zpívat No Time Out. Takže jsem blázen, šaše clown. Jedu ve stylu Motown a doufám, že i vy. Say it loud, I'm black and proud. To znamená, že se trošičku postouhneme dál. Blíž 50. letům, Jackie, come on.

No jasně, takže tohle byla notná dávka Mountain Music a tak trošičku Rain Blue. A já vám něco povím, tahle hudba stále sklízí ovoce a já serviruju prýma ovoce. Je to červený, z šlupku to má zelenou a říkám jo, protože mi je přines sám Watermelon Man. No tak jo, dopak si dá, pokračujeme dál. Watermelon Man na Radio B.

No tak do tyhle tý skvělý pohody v letním mě hrál Les McCann a jeho Watermelon Man. A říkala mi Evina, že prej na mě myslí Pepina. Josephine, bezva holka, co milovala bolka lolka, taky rock and roll, občas nějaký alkohol, a proč ne, dítě léto, dáme si nějaký pivko, ale pozor, je kněsmírou. A jdeme dál, Mr. Rock and Roll v podání super kočky, nepadají vločky. Jedeme dál, Super Cat v coveru od Fats Domino, My Girl Josephine, styl 50. let. Jsem tu s váma a moc rád.

Josephine, Josephine. No, mám ťa vážne rád. Holka, ty si nebezpečná. Moja láska hudbe bude viečná. Co, tančím jako šílenec. Chceš mě oddělat? Co pro tebe můžu, holka, udělat? What can I do? Stále jedeme v 90.

napsal, protože můžu vůbec udělat, holka. Já říkám, hele a jú, tohle to byl rock and roll nebo rhythm blues, říkal jsem prej devadesátky, ale jo, bylo to totiž retro, posloucháš to, moje sestro Petro, doufám, že se ti to líbí, teď si přidáme trochu swingu, přichází totiž dáma Dana Gillespie, oh, Lotta, what are you got, swing time, z jeho alba Blues It Up. A je tady 15. minuta druhé poloviny našeho pořadu Black Eyed Top a já jsem MC Marky.

Pomalu, ale jistě se z rock'n'rollu dostáváme do swingu a přesně tohle to na tom programu miluju, že si každý vybere svojí, protože tam zní Count Basie a Busta Rhymes 5, 10, 15 times. Jdeme dále, to je přesně název další pecky, 5, 10, 15 times. Dámy a pánové, převlíkněte si a vemte si pořádný boty, kravaty, dejte si klobouky a pojďte do taneční klubu. My totiž jdeme swingovat, to znamená co? 30. léta jako blázen. Už jste převlíklí? Já teda jo a jdeme na to.

No tak co, ještě toho stále nemáte dost? Dneska je to hodně jazzový, hodně swingový a hodně rock'n'rollový, ale ještě jednou nohou zůstáváme v jazz music, ale přidáme si trochu modernějšího beatu. Co vy na to? Já mám tady pro vás takovou sprchu, a to přímo dubnovou. Duben, duben, a co zní buben? Mám rád Electro Swing na Radio B a máme tady poslední 30 minut našeho programu. DJ nám přidá trochu beatu a pošleme to dál. Doufám, že jste tady s námi, protože já jsem tady pro vás vždycky.

0: Jackie.
1: Wow, hey, how do you feel? Dish the rap all hooligans, asima be real as a Cypress Hill. Put your hands up, put your hands up. Je to tak, dámy a pánové, posunuli jsme se opět do 90. let a přichází další partička. Typical American The Goats. Přesně tyhle ty 90. let a tyhle ty kapely si jeli svoje. I'm not your

No tak jo, a máme tady přibližně 20 minut ještě našeho programu. Rapoví bozy, co říkali si kozy. No jasně, The Goats, Romeo a Julio, pošlu ti do uší The Coolio. Přesně tady toho skvělého rapera, bohužel už není mezi námi a trošičku si to řízneme zase funky music. Stále jsme v 90. letech, Mr. Coolio, a tohle to je Black, Black, Black, I'm Top, Hit Me.